0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
0: Radio Hana.

0: Slyšíte. Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
2: Tohle je Radio Haná.

0: Vítejte u dalších zpráv. Ve čtvrtek vypadne proud, tedy na olomouckém magistrátu. Úřad omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města a jednotek integrovaného záchranného systému na dlouhodobý výpadek elektřiny. Účastníci budou řešit zajištění bezpečnosti obyvatel, provoz zdravotnických a sociálních zařízení či fungování dopravy. Budovy olomouckého magistrátu se přepojí na náhradní zdroje elektřiny a ve čtvrtek tak nebude úřední den. Na nelidské jednání minulého režimu ukázal olomoucký okresní soud rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. Ten byl od roku 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu vězněný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Měl odpojený telefon, zabavili mu rádio, nesměl číst noviny ani opouštět sídlo. Podle pamětníků mu státní bezpečnost odpírala i základní lékařskou péči kvůli jeho postojům.
1: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem. Že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci a když ho 11 let internovali, tak prostě takhle se s občany zacházet nemá.
0: Komentoval rehabilitaci obhájce Lubomír Miller. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje práci v Přerově. Hlásí, že už v půlce června bude mít v předstihu hotovou dostavbu protihlukových stěn v Předmostí a hotový bude i nový asfalt, včetně čerstvého značení u výjezdu z Velké Dlážky na silnici 55.
2: Hlas lidu.
0: Stará se stát o rodiny? Polovina lidí podle průzkumu CVVM považuje podporu státu pro rodiny s dětmi za dostatečnou. Naopak 2/5 oslovených se domnívají, že se vláda o rodiny stará málo. Z vybraných opatření, která by měla pomoci rodičům s malými dětmi, má nejvyšší podporu lidí pružná pracovní doba a zkrácené úvazky pro rodiče s dětmi, s čímž souhlasí 93% dotázaných.
2: Sport.
0: Svou 12. posilu oznámila během letní přestávky hokejová Olomouc. Na roční smlouvě se s extraligovými Kohouty domluvil 28-letý slovenský útočník Matuš Spodňák. Pomůže svými zkušenostmi ze zámoří.
2: Počasí.
3: Úterý přines

0: mračnosti ještě více a počítat musíme častěji s deštěm nebo přeháňkami. Odpolední maxima se budou pohybovat kolem 18 stupňů. A pranostika nám na tyto dny říká, že Metardova kápě 40 dní kape. Letos to sice zatím na 40 dnů nevypadá, ale první přeháňky se v předpovědi skutečně objevují.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, dnešní pohodový stav byste si rádi uchovali na věky věku. Býci, nic neberte tragicky a bavte se. Blíženci, dneska vás potěší nejrůznější šťastné náhody. Radci, na své okolí budete působit velmi přitažlivě. Lvi, dneska to bude chtít hodně vnitřní ukázněnosti. Pany, občas i vy zažíváte jisté turbulence, váhy. Vyplatí se, když se budete chovat empaticky. Štíři, vy se hlavně nebojte riskovat. Střelci, váš temperament bude naprosto nepřehlédnutelný. Kozorozi, dostanete opravdu zajímavou profesní nabídku. Vodnáři, stane se něco, co výrazně posílí vaše sebevědomí. A co my ryby? Chtěli bychom klidný přístav, ale zatím je kolem spíš rozbouřené moře.

0: Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě teď startujeme další seriál typu na cyklovýlety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku. Takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak dále pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
1: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázni se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Palneo Park, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
1: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když pojedete z toho lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky, dály, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou. Říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím dojel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně z vyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu Jan Machovský. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku?
4: O hudbě víme téměř vše.
3: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
0: Rádio Haná. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Úterý přinese nahanou většinou oblačnou oblohu a během odpoledne se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. Ve středu bude oblačnosti ještě více a počítat musíme častěji s deštěm nebo přehánkami. Odpolední maxima se budou pohybovat kolem 18 stupňů. A pranostika nám na tyto dny říká, že Metardova kápě 40 dní kape. Letos to sice zatím na 40 dnů nevypadá, ale první přehánky se v předpovědi skutečně objevují.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dnešní pohodový stav byste si rádi uchovali na věky věku. Býci, nic neberte tragicky a bavte se. Blíženci, dneska vás potěší nejrůznější šťastné náhody. Hradci, na své okolí budete působit velmi přitažlivě. Lvi, dneska to bude chtít hodně vnitřní ukázněnosti. Pany, občas i vy zažíváte jisté turbulence, váhy. Vyplatí se, když se budete chovat empaticky. Štíři, vy se hlavně nebojte riskovat. Střelci, váš temperament bude naprosto nepřehlédnutelný. Kozorozi, dostanete opravdu zajímavou profesní nabídku. Vodnáři, stane se něco, co výrazně posílí vaše sebevědomí. A co my ryby? Chtěli bychom klidný přístav, ale zatím je kolem spíš rozbouřené moře.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
4: Noč je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
8: A my budeme tancovat, až do samého rána.
7: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
0: Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Boskovice, Blansko.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte a

0: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
0: Posloucháte Rádio Haná.
2: Hezké ráno.

0: Nejlepší hudební výběr je tady pro vás. Dobré ráno.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Se šestou hodinou svou pusu pošlou činasky stihneme zahrát Michaela Jacksona. A náš úterní playlist bude obsahovat i Alexe Vorena. Příjemné vstávání za dvě minuty bude šest.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Vítejte u dalších zpráv. Ve čtvrtek vypadne proud, tedy na olomouckém magistrátu. Úřad omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města a jednotek integrovaného záchranného systému na dlouhodobý výpadek elektřiny. Účastníci budou řešit zajištění bezpečnosti obyvatel, provoz zdravotnických a sociálních zařízení či fungování dopravy. Budovy olomouckého magistrátu se přepojí na náhradní zdroje elektřiny a ve čtvrtek tak nebude úřední den. Na nelidské jednání minulého režimu ukázal olomoucký okresní soud, rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. Ten byl od roku 1950 až do své smrti v roce 1961 bez právního podkladu vězněný v rezidenci olomouckého arcibiskupství. Měl odpojený telefon, zabavili mu rádio, nesměl číst noviny ani opouštět sídlo. Podle pamětníků mu státní bezpečnost odpírala i základní lékařskou péči kvůli jeho postojům.
6: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem. Že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci a když ho 11 let internovali, tak prostě takhle se s občany zacházet nemá.
5: Komentoval rehabilitaci obhájce Lubomír Miller. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje práci v Přerově. Hlásí, že už v půlce června bude mít v předstihu hotovou dostavbu protihlukových stěn v Předmostí a hotový bude i nový asfalt, včetně čerstvého značení u výjezdu z Velké Dlážky na silnici 55.
7: Hlas lidu.
5: Stará se stát o rodiny? Polovina lidí podle průzkumu CVVM považuje podporu státu pro rodiny s dětmi za dostatečnou. Naopak dvě pětiny oslovených se domnívají, že se vláda o rodiny stará málo. Z vybraných opatření, která by měla pomoci rodičům s malými dětmi, má nejvyšší podporu lidí pružná pracovní doba a zkrácené úvazky pro rodiče s dětmi, s čímž souhlasí 93% dotázaných.
7: Sport.
5: Svou 12. posilu oznámila během letní přestávky hokejová Olomouc. Na roční smlouvě se s extraligovými Kohouty domluvil 28-letý slovenský útočník Matuš Spodňák. Pomůže svými zkušenostmi ze zámoří.
7: Počasí.
8: Úterý přinese na Hanou většinou oblačnou oblohu a během odpoledne se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 23 stupňů Celsia. Ve středu bude oblačnosti ještě více a počítat musíme častěji s deštěm nebo přehánkami. Odpolední maxima se budou pohybovat kolem 18 stupňů. A pranostika nám na tyto dny říká, že Metardova kápě 40 dní kape. Letos to sice zatím na 40 dnů nevypadá, ale první přehánky se v předpovědi skutečně objevují.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omega Sport.cz.
7: Doprava.

0: Tady budou opravy plánovaně dokončeny 16. července. A jinak zdravíme i do Bruntálu, kde se začátkem června začal obnovovat vodovod na ulici Brodhánkova. Pracovat se tu bude do konce tohoto měsíce. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojďte.
1: Rádio Hana.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: 3 velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: Někdo dnes plánuje velké věci, někdo chce jenom přežít další den, ať už patříte do kterékoliv skupiny. Radio Hana vás bude celé úterý doprovázet a hrát nejlepší hudební výběr. Je 9. červen, za námi dosud nejteplejší noc roku a dneska mají přijít nad Moravu mraky a denní teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Je 6 hodin 11 minut, hezké ráno, posíláme další hity, tady je Michael Jackson a po čtvrt na 7 potěšíme všechny fanoušky Kačera Donalda. Jsme Hana.
1: Radio Hana.

0: Každé ráno milujeme voňavé kafe, čerstvé pečivo, ranní světlo a také hity Rádia Haná. Na cestě jsou pro vás Deep Blue, Something nebo kapela Krištof. V dopravě Rádia Haná před půl sedmou další informace o sobotním olomouckém půlmaratonu, který omezí dopravu v hanácké metropoli. A teď v 6 hodin 17 minut spolu vyklusáváme za dnešními oslavenci.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je úterý 9. června, narozeniny slaví herečka Natalie Portman a nebo herec Johnny Depp. Svátek má Stanislava, tedy každá Stáňa, a právě dnes je den kačera Donalda. Tahle kreslená postavička slaví už 92. narozeniny a dobře ji zná i Chandler ze seriálu Přátelé.
2: Když to je divný?
3: To já nevím.
2: Kačer Donald nenosí kalhoty. Ale když vyjde ze sprchy, po každý má ruční kolem pasu. Chci vědět, jaký to má smysl.
0: Ať jste v úterý 9. června v naprosté pohodě, přeje kačer Donald i vaše věrné Moravské rádio.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po 9.
4: Jedině na Rádiu Haná.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
6: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
15: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní

0: Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

Santana a Michelle Branch, nebo kapela Rembrandts, to jsou další ranní hvězdy Rádia Hana, které s námi do hudebních pedálů šlápnou už po půl sedmé. To pro vás budeme mít také další atraktivní tipy na jarní výlety na kolách s celou rodinou. Tentokrát spolu projedeme Jesenicko a užijeme si na kole dechberoucí výhledy. Poslouchejte dál, ať vám tahle cyklo inspirace s naším ranním hostem už po půl sedmé neuteče. Teď je 6:30, hezké úterý 9. června přejeme na Rádiu Hana všem, kteří nás ladíte pravidelně a taky vám, co jste si nás našli po delší době. Jsme nadšení, že vás máme u sebe, přejeme dokonalé úterní ráno. V Olomouci, Konici, v Zábřehu, tak

0: 4 stupňů Celsia. Doprava. Blesková doprava z Olomouce, také z Prostějovská pro vás právě teď. Olomouc se chystá na sobotní půlmaraton, na 7000 běžců proběhne centrem města i okrajovými částmi, například ulice Dobrovského, na Střelnici, Palackého, Komenského, Ladova nebo Lazecká, se v sobotu v Olomouci uzavřou už v 18 hodin a opět jen kvůli půlmaratonu projedeme až kolem 10. večer. Více na webu Olomouckého reportu. Policie teď hlídá na kraji Prostějova, ulice za Olomouckou, jsou také na příjezdu od Prostějova do Mostkovic a policejní hlídku hlásíte i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Šťastnou cestu a hezké úterý.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Rádio Haná.

0: trvá, než se 100% probudíte a než vám mozek zapne tak nějak na plné obrátky. Někomu to může trvat i přes hodinu. O tom si budeme na Hané povídat už po 6:45. A teď 9 minut po 6:30 si do rodinného diáře, do rodinného plánovače zapisujeme další tip na jarní cyklový lety.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Právě teď startujeme další seriál typů na cyklový lety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak dále pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
0: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázní se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Palneo Park, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
0: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když pojedete z toho lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky, dály, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím dojel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně zvyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
0: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu. Jan Machovský, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
4: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kultura-hranice.cz.
5: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
6: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej

0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší

0: Je 6 hodin 50 minut, také v úterý ráno víte, se kterým rádiem se vstává nejlépe. My jsme Hana a přátelé, pokud jste si dneska, já nevím, třeba oblékli tričko na ruby, nebo jste si zalili čaj studenou vodou, anebo všude po bytě hledali brýle a přitom jste je měli na nose, tak buďte úplně v pohodě, nejste v tom sami, protože je fakt dokázáno, že našemu mozku chvilku trvá, než po probuzení přepne tak nějak na plný výkon. Dokonce to má odborný název, je to takzvaná spánková setrvačnost a některým lidem trvá klidně až hodinu každé ráno, než začnou 100% vnímat. Takže dneska ráno neřežme žádné složité hlavolamy, bohatě stačí káva, dobrá snídaně a nejlepší hudební výběr. Právě teď od kapely No Name. Dobré ráno.
1: Rádio Hana.
2: Ranní topka.

0: Někdo se probudil ještě před budíkem, někdo vstává na první zazvonění, někdo svádí nelítostný boj i s třetím budíkem. No, ať už to máte jakkoliv, my přejeme krásné ráno a pohodový start do nového dne. Jsme Rádio Hana.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Před 7 hodinou pro vás aktuální zprávy, počasí, doprava, potom naše ranní hudební

0: 6.57.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Přinášíme vám zprávy a začínáme právě teď. Je úterý 9. června. Ve velké běžecké mraveniště se promění tuto sobotu Olomouc. Do centra zamíří asi 12 000 běžců v rámci Matony Running Festivalu. Hlavní půlmaraton, štafety i doprovodné závody hlásí vyprodanou kapacitu. Na startu se sejdou běžci 62 národností. Ze zahraničí nejvíce dorazí Slováků, Poláků a Němců. A více než třetinu startovního pole tvoří místní patrioti z Olomouckého kraje. Start hlavního závodu Olomouckého půlmaratonu je v sobotu v 19 hodin na Horním náměstí. Běžecký svátek tuto sobotu od 15 hodin výrazně omezí městskou hromadnou dopravu. Od 17.30 se postupně zastaví tramvaje 2, 4 a U, které nahradí autobusy. A od 18 hodin se omezení dotkne 12 autobusových linek v trase závodů. Podrobnosti najdeme na webu dopravního podniku dpmo.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Dnes je úterý a k dostání je nový týdeník Kroměřížska. Čím překvapí? V rubrice Jak to u nás chodívalo můžete obdivovat staré fotografie z Morkovic Slížan. Najdeme tu i rozhovor s tamním starostou Pavlem Horákem. Let českého astronauta do vesmíru je stále skutečnější. Český záložní astronaut Aleš Svoboda by mohl v druhé půlce roku 2027 odletět na stanici ISS. Evropská vesmírná agentura už podepsala dohodu o české orbitální misi. Na ní má Aleš Svoboda plnit prestižní roli pilota. Náklady na misi mají dosáhnout 2 miliard korun, které pokryjí rozpočty rezortů dopravy a obrany. Aleš Svoboda by se měl stát prvním českým občanem na stanici ISS.
2: Sport.
4: Tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina se loučí s challengerem v italské Katolice hned v prvním kole. Dalibor nezvládl střet s domácím tenistou Guerrierim. Na turnaji končí po prohře 1-2 na sety.
2: Počasí.
0: Jdeme na počasí, víme jak bude, z rána mnohde na Moravě skoro jasno anebo polojasno, přes den oblačno anebo zataženo, pozor na možné odpolední přehaňky, ať nezmoknete. Denní teploty 22 až 24 stupňů Celsia, východ slunce minutu před 3:45 a západ ve 20:56.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku, stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv, Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z Prostějovská pro vás právě teď. Olomouc se chystá na sobotní půlmaraton, na 7000 běžců proběhne centrem města i okrajovými částmi, například ulice Dobrovského, na Střelnici, Palackého, Komenského, Ladova nebo Lazecká, se v sobotu v Olomouci uzavřou už v 18 hodin a opět jimi kvůli půlmaratonu projedeme až kolem 10. večer. Více na webu Olomouckého reportu. Policie teď hlídá na kraji Prostějova, ulice za Olomouckou, jsou také na příjezdu od Prostějova do Mostkovic a policejní hlídku hlásíte i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Šťastnou cestu a hezké úterý.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
6: Lepší hudební výběr.

0: Jsme s vámi, kdykoliv si usmyslíte, stačí zapnout rádio a nechat se obklopit naší ranní pohodou v úterý 9. června. 7 hodin, 9 minut, dobré ráno.
1: Češi, prosím vás, co to máte na sobě? To jste si nemohli vymyslet něco originálnějšího?
0: Jakoby se na tohle ptala sportovní redakce amerického deníku The New York Times. Oni sestavili hitparádu dresů všech 48 účastníků fotbalového mistrovství světa a červená sada našich českých dresů skončila až úplně vlastně na konci, na 46. místě. Takhle, ty dresy mají odkazovat na stříbrný úspěch naší repre z Eura 1996, ale upřímně mnozí to spojení hledají prostě marně. No, tak to je. Že se někomu nelíbí naše dresy, nám ale může být úplně jedno. Když budou kluci vyhrávat, tak klidně ať hrají třeba v nátělnicích. To je nám úplně jedno. Za chvilku zaskorujeme s úterními horoskopy, přejeme dobré ráno a pohodové vstávání. Jsme vaše Hana.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Jsme Rádio Haná.
2: Hezky.

7 hodin 17 minut, dobré ráno, město nebo vesnička, my jsme vaše jednička, Haná přeje super úterý, naši superhrdinové jste vy a to na sobě ani nemusíte mít supermanský plášť, stíháte dneska ráno vyvenčet psa, připravit svačinu, vypravit děti do školy a ještě si připravit nářadí, smlouvy nebo nějaké další věci, které potřebujete do práce.

0: teď servírujeme horoskopy s Martinou. Hezké ráno, Marti.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, dnešní pohodový stav byste si rádi uchovali na věky věků. Býci, nic neberte tragicky a bavte se. Blíženci, dneska vás potěší nejrůznější šťastné náhody. Hradci, na své okolí budete působit velmi přitažlivě. Lvi, dneska to bude chtít hodně vnitřní ukázněnosti. Pany, občas i vy zažíváte jisté turbulence, váhy. Vyplatí se, když se budete chovat empaticky. Štíři, vy se hlavně nebojte riskovat. Střelci, váš temperament bude naprosto nepřehlédnutelný. Kozorozi, dostanete opravdu zajímavou profesní nabídku. Vodnáři, stane se něco, co výrazně posílí vaše sebevědomí. A co my ryby? Chtěli bychom klidný přístav, ale zatím je kolem spíš rozbouřené moře.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitální. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.piráti44.cz. Pod hladinou
2: řeky. Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
6: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
7: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
8: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
9: Jahody, jahody.
10: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
11: Láska je láska.
12: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
13: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším, Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Na

0: aktivní odstín jedinečný povrch nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Tady je Radio Hana.

0: pro vás ve vysílání Rádia Hana. Chvilku před půl osmou. Co všechno se dá ráno stihnout za 10 vteřin? Možná napustit vodu na čaj, na kafe, uklidit nádobí, posnídání domičky. Možná za 10 vteřin nasypete psí granule do misky vašemu hafanovi nebo zamknete dveře a vyběhnete na autobus do práce. No a na fotbalovém mistrovství světa se během 10 vteřin má stihnout něco, o čem jsme na fotbalových trávnicích ani nesnili. Více už po půl osmé v našem fotbalovém speciálu. Teď je 7.29 a v kalendáři úterý 9. červen svátek slaví Stanislavy. 63. narozky má hollywoodský herec Johnny Depp. Na Olomoucku, Přerovsku, Rýmařovsku, také v okolí Valmezu jsou ranní teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia. Z rána nám mnohde svítí sluníčko. Máme skoro jasno nebo polojasno. Přes den na Moravě spíše oblačno anebo zataženo. Odpoledne místy přehaňky a denní teploty 22 až 24. Doprava. Policie na Olomoucku, také u Přerova a nehoda je na Prostějovsku. Víme, jak se jezdí tady. Policie hlídkuje v Mariánském údolí na Olomoucké ulici, také na D1 u Přerova. Záchranáři teď zasahují u nehody traktoru a auta na Prostějovsku mezi Smržicemi a Kostelcem na Hané. A silný provoz je ve zúžení na dálnici z Olomouce na Vyškov kolem 8. kilometru u Drysic. Tady pozor na silničáře. Přejeme ráno plné úsměvu a pohody. Jeďte s námi a bez nehody.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební.

0: Tady s vámi David Guetta, Tones and I. Gone, gone, gone. Nejlepší hudební soundtrack k vaší úterní snídani. Posloucháte Rádio Hana, Robin Gibb a také Škvoři budou zpívat už za chvilku. Je 7 hodin 37 minut. Co nás všechny spojuje, je láska k Moravě, láska k muzice a samozřejmě také láska k fotbalu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
0: 10 vteřin. Co všechno se dá na fotbalovém hřišti stihnout za tuhletu krátkou dobu? Možná pár přihrávek, rychlý sprint, instrukce od trenéra, třeba i pěkná klička. A za 10 vteřin se má nově stihnout i střídání. Ano, letošní fotbalové mistrovství světa zavádí novinku proti zdržování hry. Má to fungovat tak, že střídaný hráč musí opustit hřiště do 10 vteřin, a to nejbližším okrajem trávníku. Pokud to nestihne, jeho náhradník si ještě počká a na hřiště vběhne až po další minutě hry. Takže žádné pomalé loučení s fanoušky, s bohem lásko, já jdu dál, a žádné obcházení půlky stadionu. Co myslíte? Pomůže to tomu, aby se konečně víc hrálo a méně zdržovalo?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
1: Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, CZ.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
6: Nebojte se.
5: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, oh, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
11: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
12: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
13: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
14: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
15: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Pivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Pivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
16: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
17: Jsme Rádio Hana.

21 až 24 stupňů Celsia. Teď máme 4 minuty po 7:45. Hezké ráno s Rádem Hana. Posíláme další hity. Tady je Avicii, Wake Me Up. A ve zprávách před 8 hodinou bude také nejlepší vesmírný výběr. Co myslíte? Podívá se do kosmu i český astronaut Aleš Svoboda. A co by tam dělal? Další zprávy odpoví už za chvilku.

0: Jednu pecku, kterou zná celý svět, už mám. Jmenuje se All By Myself. No ale ta byla už v 70. Teď jsou leta 80. a zase by to chtělo něco natočit. Jako by si v 80. říkal Eric Carmen a tak naspíval jednu z písní k soundtracku Hříšného tance. Tohle je ona. Vzpomínáte si, u čeho ten megahit Hungry Eyes ve filmu Hříšný tanec hrál? U zbližování Johnnyho a jeho baby? A ne, tohle je můj taneční prostor, tohle je tvůj taneční prostor. Tahle romantika ani po letech nestrátila svoje kouzlo.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Nejlepší hudební výběr pro všechny generace, to je Rádio Hná v úterý ráno po 8 hodině Erasure, Lucie Bílá. Už za dva dny odstartuje také fotbalový šampionát a my si dáme jeho oficiální hymnu. Slyšeli jste Lightra? Tohle nás naladí a nakopne do nového dne ve vysílání Rádia Hná po 8 hodině. Nové zprávy, dřív než ostatní, 7.57.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hná.
5: Právě teď vám neseme další zprávy. Přísný zákaz vstupu do vody nyní platí v biocentru u Vrbátek mezi Prostějovem a Olomoucí. Mimořádné opatření je tu po náhlém úhynu psa, který se tu koupal. Existuje vážné podezření na výskyt nebezpečných toxických sinic v místě, píše o tom Deník.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Vražda na Šumpersku. Státní zástupkyně podala obžalobu na 36-letého muže, který loni v listopadu v Mírově u Mohelnice zabil svou přítelkyni. Obviněný se k činu přiznal, o dohodu o vině a trestu, ale zájem neprojevil. Za čin mu hrozí až 20 let vězení či doživotí. K brutálnímu činu došlo 3 týdny poté, co byl muž podmínečně propuštěn z mírovské věznice, kde si odpykával trest za předchozí vraždu jiné ženy. Lidé houfně vstupují do armády. Od začátku roku nabrala 1400 vojáků. Jejím cílem je získat během roku 1800 rekrutů a 450 členů aktivních záloh. Nyní má 25 000 profesionálů a 5,5 tisíce záložáků.
6: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku.
5: Komentuje situaci ministr obrany Jaromír Zuna.
3: Sport.
5: Zvučné jméno má nově ve vedení divizní fotbalový klub SK Sulko Zábřeh. Novým sportovním manažerem klubu se stal bývalý reprezentant Roman Hubník. Zábřehu nově pomohou zkušenosti 4násobného ligového šampiona a bývalého hráče Olomouce a Plzně.
3: Počasí.
0: Připomínáme, že naše fotbalová repre odehraje páteční zápas na mistrovství světa v mexickém městě Zazopan a tam dnes budou mít relativně podobné počasí jako my tady u nás na Moravě. Víme, jak bude oblačno anebo zataženo odpoledne místy přehaňky a denní teploty mezi 22 a 24 stupni Celsia.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
3: Doprava.
0: Policie na Olomoucku, také u Přerova a nehoda je na Prostějovsku. Víme, jak se jezdí tady. Policie hlídkuje v Mariánském údolí na Olomoucké ulici, také na D1 u Přerova. Záchranáři teď zasahují u nehody traktoru a auta na Prostějovsku mezi Smržicemi a Kostelcem na Hané. A silný provoz je ve zúžení na dálnici z Olomouce na Vyškov kolem 8. kilometru u Drysic. Tady pozor na silničáře. Přejeme ráno plné úsměvu a pohody. Jeďte s námi a bez nehody.
3: Rádio Hana.

Takže nezastavitelný jako rozjetá mašina. George Ezra Paradise, 8 hodin 9 minut, jsme tady pro vás. 9. červen 2026, také v úterý ráno víte, se kterým rádiem se vstává nejlépe. My jsme Hana a přátelé, pokud jste si dneska ráno oblékli triko na ruby, nebo jste si zalili čaj studenou vodou, nebo jste všude po bytě hledali brýle a přitom jste je celou dobu měli na nose, tak buďte v pohodě, nejste v tom sami. Ty ranní zmatky jsou úplně normální. Ono našemu mozku hold chvilku trvá, než po probuzení přepne na plný výkon. A dokonce ono to má i odborný název. Našli jsme pro vás, že se tomu říká takzvaná spánková setrvačnost. A některým lidem trvá klidně i hodinu po probuzení, než začnou 100% vnímat a 100% fungovat. Takže dneska ráno ideálně neřešte žádné složité hlavolamy. Bohatě stačí káva, dobrá snídaně, poslech rádia Hana. A po čtvrt na devět, Kačer Donald. Co u nás bude dělat, to uslyšíte. Jsme vaše Hana Roxe.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Ráno je top!
0: Rádio Haná.

0: Probouzíme i Lucku Bílou ve vysílání Rádia Hana. Každé ráno milujeme vonavé kafe, čerstvé pečivo, ranní světlo a také naše hity na cestě jsou pro vás. Anastasia, také formace Toto z 80. let. V dopravě Rádia Hana před 8:30 info o sobotním olomouckém půlmaratonu, který omezí dopravu v hanácké metropoli. Tohle vás bude zajímat. Připomeneme to a teď v 8 hodin 18 minut spolu vyklusáme za dnešními oslavenci.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je úterý 9. června, narozeniny slaví herečka Natalie Portman a nebo herec Johnny Depp. Svátek má Stanislava, tedy každá Stáňa, a právě dnes je den kačera Donalda. Tahle kreslená postavička slaví už 92. narozeniny a dobře ji zná i Chandler ze seriálu Přátelé.
2: Když to je divný?
3: Já nevím.
2: Kačer Donald nenosí kalhot. Ale když vyjde ze sprchy, pokaždý má ručník kolem pasu. Chci vědět, jaký to má smysl.
0: Ať jste v úterý 9. června v naprosté pohodě, přeje kačer Donald i vaše věrné moravské rádio.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9. Jedině na Rádiu Hana.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Doma v Olomouci nebo na alpském kopci, u souseda v Přerově či na tropickém ostrově. Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz a naši mobilní apku.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
11: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Hana.
12: Nejlepší

0: Kapela Toto ve vysílání Rádia Haná nás bere do Afriky ve svém 80-kovém hitu Africa. Dobré ráno přejeme. Češi, prosím vás, co to zase máte na sobě? To jste si nemohli vymyslet něco originálnějšího? Jakoby nám tohle vzkazovala jedna sportovní redakce před startem fotbalového šampionátu. O co přesně jde? To si řekneme po 8:45. A teď v 8:28 pro vás máme aktuální počasí a taky dopravu. Buďte s námi a užijte si dnešní den v Olomouci, v Boskovicích, také v Uničově a nebo v Bystřici pod Hostýnem. Právě měříme 18 až 21 stupňů Celsia. Z rána mnohde sluníčko, přes den na Moravě oblačno a nebo zataženo, odpoledne místy přehánky a denní teploty 22 až 24 stupňů Celsia. Dobré ráno, jsme s vámi doma, v práci a samozřejmě také za volantem v 8:29.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí, tady řešíme víkendový olomoucký půlmaraton, také ranní nehody na Blanensku a také na Šumpersku. Olomouc se chystá na sobotní půlmaraton, tisíce běžců proběhnou centrem města, také okrajovými částmi, například ulice Dobrovského, na Střelnici Palackého Komenského, také Ladova nebo Lazecká, se v sobotu v Olomouci uzavřou v 18 hodin. Opět jimi projedeme až večer kolem 10. hodiny. Více na webu Olomouckého reportu. A úterní ranní nehody se teď ještě stále odstraňují mezi Blanskem a Šebrovem nebo na Šumpersku v Bludově na Nové dědině u školy. Kamkoliv potřebujete, dojďte bezpečně a s námi.
1: Rádio Haná.

0: Takeš Bircha nebo Zara Larsson, to jsou další ranní hvězdy Rádia Hana, které s námi, řekl bych, do hudebních pedálů šlápnou už za pár vteřin. A předtím v 8.36 pro vás máme další atraktivní tip na jarní výlety na kolách s celou rodinou. A s naším ranním hostem tentokrát projedeme sever našeho kraje a užijeme si dechberoucí výhledy.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Právě teď startujeme další seriál typů na cyklovýlety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak dále pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
0: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázni se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Balneopark, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
0: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když pojedete z toho lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky v dáli, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím dojel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně z vyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
0: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu. Jan Machovský, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. FitMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FitMed.cz.
3: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
8: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.

0: Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.
5: Nejlepší hudební výběr.

fantastická Zara Larsson, její Lush Life ve vysílání Radia Hana. Jsme s vámi, kdykoliv si usmyslíte, stačí zapnout rádio a nechat se obklopit naší ranní pohodou také v úterý 9. června. 3 minuty po 8:45, Češi, prosím vás, co to máte na sobě? To jste si nemohli vymyslet něco originálnějšího. Jakoby se nás na tohle ptala jedna sportovní redakce amerického deníku The New York Times, protože tahle redakce sestavila jakousi hitparádu líbivosti dresů všech 48 účastníků fotbalového šampionátu. No a naše červená česká sada skončila až na předposledním 46. místě. Takhle ty dresy mají odkazovat na stříbrný úspěch naší repres Eura 96, ale upřímně mě mnozí to spojení hledají marně a za hranicemi za to dostáváme tak trošku kapky. Hold, někomu se naše dresy líbí, někomu nelíbí, ale víte co, je to úplně jedno, protože když kluci budou vyhrávat, tak klidně ať hrají třeba v náčelnicích, to je úplně jedno. Za chvilku zaskorujeme s úterní procházkou paměti Rádia Hana, která se právě o euru bude bavit. Vrátíme se do 90. let. Dobré ráno, úspěšný den, jsme vaše Hana a tohle je nejlepší hudební výběr. Cranberries hrajeme pro vás.

0: Naši superhrdinové jste vy a to na sobě ani nemusíte mít supermanský plášť, protože dneska jste zase stihli úplně všechno, co jste potřebovali. Vyvenčet psa, připravit svačiny, vypravit děti do školy, ještě si také vzít sebou nářadí smlouvy nebo nějaké další věci do práce. No, máte náš obdiv, taky dneska ráno jsme toho spolu zvládli opravdu hodně. Mezi 6 a 9 hodinou jsme vyjeli na kole na Jesenickou, poradili jsme tip na cyklový let celou rodinou, také jsme si pověděli různé novinky o fotbalovém šampionátu nebo vám představili hymnu toho letošního turnaje. Řešili jsme počasí, dopravu, zprávy, horoskopy. No, zkrátka jsme vám vytvořili nejlepší informační náskok do nového dne. A co chystáme po 9. hodině? No, my víme, že vy to víte.
1: Hit za hitem. Hit za
0: hitem. Hit za hitem, procházka pamětí 90. To nejlepší z jednoho roku. Squeezer, 12. Vzpomínáte ještě, jak se tančí Macarena? I tyhle vzpomínky osvěžíme už po dalších zprávách. 8.56, Tomáš Gottwald má slovo.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
3: Bude 9 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Jdeme na zprávy. Kde se dá v Olomouci tvořit? Redakce webu Report.cz se vydala prozkoumat v novém dílu seriálu Za dveřmi umělce Kreativní centrum Fabrika. Najdeme ho v areálu Cihelny na Nové ulici a je coworkem pro kreativce. Jak propracované je místo, kde si lze upravit kolo, přešít šaty nebo třeba zkoušet s kapelou? To si přečtěte v aktuálním článku o fabrice na webu Report.cz. Seriál Za dveřmi umělce vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Ještě rychlá zpráva z Olomouce. Hasiči nyní zasahují na Janského ulici. Hoří tu byt v duhovém panelovém domě. Hasiči požár likvidují proudem. Situaci sledujeme. V Tatranských jezerech se koupat nesmí. Velká pokuta teď hrozí dvěma českým turistkám, které se nahé koupali v jednom z jezer v Tatrách na Slovensku. Nachytali je správci Tatranského národního parku. Hrozí jim pokuta až v přepočtu 80 tisíc korun, píší o tom ČTK.
3: Sport.
5: České fotbalistky mají před sebou nejdůležitější utkání dosavadního průběhu kvalifikace na mistrovství světa 2027. Dnes nastoupí v Cardiffu proti Walesu a ve hře bude první místo ve kvalifikační skupině Ligy B. Výkopět 19 hodin.
3: Rádio Hana.
6: S námi máte přehled
4: i v úterý.
3: Počasí.
0: Jdeme na počasí, víme jak bude, z rána mnohde na Moravě skoro jasno anebo polojasno, přes den oblačno anebo zataženo, pozor na možné odpolední přehaňky, ať nezmoknete. Denní teploty 22 až 24 stupňů Celsia, východ slunce minutu před 3:45 a západ ve 20:56.
7: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku, stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv, Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí, tady řešíme víkendový olomoucký půlmaraton, také ranní nehody na Blanensku a také na Šumpersku. Olomouc se chystá na sobotní půlmaraton, tisíce běžců proběhnou centrem města také okrajovými částmi, například ulice Dobrovského, na Střelnici Palackého Komenského, také Ladova nebo Lazecká, se v sobotu v Olomouci uzavřou v 18 hodin. Opět jimi projedeme až večer kolem 10. hodiny. Více na webu Olomouckého reportu. A úterní ranní nehody se teď ještě stále odstraňují mezi Blanskem a Dobrovem nebo na Šumbersku v Bludově na Nové dědině u školy. Kamkoliv potřebujete, dojďte bezpečně a s námi.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Tak už jsme tam, Procházka pamětí, že je vzhůru do 90, vzhůru do Anglie.
1: Radio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: 9 hodin 7 minut, hezké dopoledne vám všem. V dnešní vzpomínkové show Procházka pamětí Radio Hana si dáme legendární stříbrné fotbalové euro. Zalobuje se s námi Karel Poborský a z hudební střídačky do hry naskočí 90-kové legendy jako Squeezer, Era, Phil Collins, OMD, také Los Del Rio, Scorpions, Alice Springs a další inu. Radio Hana je ve formě a spolu se rozbíháme do hodinového výletu do jednoho roku. Tady jsou devadesátky, které ani po letech neztratily nic na své kráse. Dobrý den.
1: Radio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vás.

Hana, tohle je Procházka pamětí, vracíme zpátky 90. A tohle byl Phil Collins, který se narodil v londýnském Chiswicku. Je to londýnská čtvrť plná zeleně, malých obchůdků, vináren a super restaurací. A my se celou hodinu vracíme do roku, kdy se Londýnem prochází i naši fotbalisté na mistrovství Evropy na Euro.

0: Takhle tohle si v 90. letech zpíváme úplně všichni a nikdo tehdy nečeká, že se prokopeme až do finále.
1: Na turnaj jsme jeli s tím, že po třetím zápase jedeme domů. Další zápas a najednou jsme byli ve Wembley.
0: Vzpomíná s námi nahané Karel Poborský, s ním si taky připomeneme jeho slavný lob anebo turnajovou cestu vedoucí až do finále. To nás čeká už po půl desáté. Jedním rokem s námi po Mléčné dráze prokvičkují také OMD, dáme si jejich Walking on the Milky Way. Vítáme vás v 90. Tohle je Rádio Hana a mezi 9. a 10. hodinou geniální vzpomínková show Procházka pamětí.
2: Rádio Hana a Procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Rádio Hana.
3: Jsme online na radiohana.cz.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
8: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz
10: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
11: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Od Dytonu 4 atraktivní odstíny jedinečný povrch nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Rádio Hana.

0: 90kové hity jako vyšité celou hodinu v procházce paměti Rádia Hana. Jsme tady pro vás 9 hodin 27 minut. Doporučuju se pořádně procvičit. Už za chvilku, za pár vteřin budeme tančit Makarénu. A tak se společně podíváme na to, jak se momentálně jezdí na moravských cestách.
1: Doprava.
0: Hořící panelák v Olomouci, policie na D1, také na Vyškovsku. Víme, jak se jezdí tady. Jak od nás víte, kvůli požáru paneláku je teď v Olomouci omezen průjezd ulicí Janského. Zasahují tady hasiči. Policie v Olomouci kontroluje rychlost, pásy i telefony za volantem na Brněnské ulici. Další hlídka na 260. kilometru D1 u Kroměříže nebo mezi Vyškovem a Komořany. Jeďte s námi a bezpečně. Hezké dopoledne.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana. Procházka paměti.

0: tady ve studiu Rádia Haná. Děkujeme, že posloucháte. V Procházce pamětí a Rádia Haná tady doslova celý barák, celý dům, celé studio Rádia Haná tancuje Makarénu. My se celou hodinu ohlížíme do jednoho roku, kdy po fotbalových hřištích na mistrovství Evropy na Euru doslova tancují i naši reprezentanti. Jména jako Kouba, Kadlec, Suchopárek, Nedvěd, Berger, Drulák, Kuka nebo tehdejší olomoucký střelec Milan Kerber. Ti se zapisují do české fotbalové historie, protože tehdy na Euru v Anglii končíme druzí ve skupině. Ve čtvrtfinále proti Portugalsku potom přichází jeden z nejslavnějších gólů českého fotbalu. To je on.
1: Poborský.
2: Karel Poborský jde sám. Krásně to skutil 1-0. Karel Poborský vstupuje do historie geniálním způsobem.
0: Tak Karel Poborský dneska vysílá s námi a na tenhle ten moment, na ten lob, si vzpomíná, jako by to bylo včera. Karle.
3: Tenkrát Bája byl hodně vyběhlej vepředu. Mě prostě napadlo, že bude nejsnažší ho přehodit, což se povedlo až skoro moc dobře. Musím říct, že ten balon vylítnul strašně vysoko, že jednu chvíli jsem si říkal, že to nemůže skončit v ráně, že je to prostě ale nakonec to tam spadlo a byl to nádherný gol a hlavně pro nás nesmírně důležité.
0: Ano, spadlo to tam, Karle. Po Portugalsku přichází v semifinále Francie. Pokud si správně vzpomínám, v základní hrací době 0-0, potom vítězné penalty, no a potom v finále s Německem držíme po 90 minutách remízu 1-1, ale v prodloužení rozhoduje Oliver Bierhoff. Na krku nám visí stříbrné medaile a my si bez jakékoliv záště dáme německé Scorpions. Ano, tohle je Haná, jejich You and I, už za chvilku. Posloucháte Procházku pamětí. A otázka zůstává stejná. Kterým rokem dneska pochodujeme a do kterého roku se také se Scorpions vracíme?
4: Rádio Haná a Procházka pamětí.
5: Vracíme vaše vzpomínky.
6: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
7: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se. Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
14: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
15: Městský klub Litovel vás zve

0: bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Bena.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Hana, Procházka pamětí.
7: Hrajeme songy z jednoho roku.

Tohle je soundtrack vašeho úterního dopoledne na vlnách Rádia Hana v Procházce pamětí. To nejlepší z jednoho roku, německý projekt Scorpions, jejich You and I v 9 hodin a 49 minut. Přátelé, jdeme do finále, řeknu vám, rohlíčky, ty jsou dneska obzvláště vypečené. Aby ne, když je z naší 90-kové hitparádové rozžávené trouby vytahuje tento chlapík. Pojďme se před 10. hodinou zakousnout do velkého finále naší vzpomínkové show do Procházky pamětí. Tohle to je doslova vypečený, dozlatova vypečený.

0: To nám to dneska hraje, co? V procházce paměti Rádia Haná, DJ Bobo a jeho Prey před 10. hodinou. Ahoj Kvítko.
1: Zdravím všechny, přeju krásné dopoledne a jenom připomínám, že vždycky od pondělí do pátku mezi 9. a 10. vracíme vaše vzpomínky a dneska jsou to parádní devadesátky.
0: Už jsme si řekli, že song Prey najdeme na albu World in Motion. Je to o tom, že v životě přijdou těžké chvíle, během kterých je důležité nevzdávat se a makat dál. A přesně to se nám hodí dneska do procházky paměti, protože my se vracíme do roku, kdy naši fotbalisté makají na 90. Eurů v

0: tej fotbal žije. Tak pojď.
1: Do Anglie.
2: Vzpomínáš si na tohleto?
1: Samozřejmě, tak 90-kové a hlavně stříbrné euro, to si myslím, že nikdo nečekal.
2: No,
1: my jsme
2: no,
1: tam měli úžasnou sestavu a pěkné vzpomínky a vlastně s námi i vysílal dneska v Procházce paměti má Karel Poborský.
2: A máš pravdu, že ten skutečně taky nečekal, mysleli si, že brzo pojedou domů, sám nám to prozradil.
3: Na tuhle jsme jeli s tím, že po třetím zápase jedeme domů. Další zápas a najednou jsme byli ve Wembley.
2: No a dostali jsme se ano nakonec až do finále s Německem, do finále.

0: 1-1, potom nás Němci podařili v prodloužení. Ale je to krásný úspěch stříbrné medaile. Co by jsme za to dali teďka za nějakou tu medaili na mistrovství světa, které začíná už ve čtvrtek?
1: Ano, v noci ze čtvrtka na pátek vlastně hrajeme první zápas s Jižní Koreou a my to všechno sledujeme a zobeme pro vás i takové fotbalové perličky vlastně každý den.
0: Dnes stříbrné fotbalové euro v Procházce paměti rádia Haná 90 a ten přesný rok.
1: Je to rok 1996.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Hit za hitem s Kvítkem po 10. hodině ve vysílání rádia Haná. Uslyšíte Radečky a Háče.
1: A bude taky kapela Trey.
0: Užívejte dopoledne s Kvítkem a také s Tomášem Gottwaldem. Ten nese nové zprávy v 9.56.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
4: Bude 10 hodin.
5: Hezké dopoledne.
4: Zprávy rádia Haná.
6: Jdeme na další zprávy. Přísný zákaz vstupu do vody nyní platí v biocentru u Vrbátek mezi Prostějovem a Olomoucí. Mimořádné opatření je tu po náhlém úhynu psa, který se tu koupal. Existuje vážné podezření na výskyt nebezpečných toxických synic v místě, píše o tom Deník. Jak by mohla vypadat budoucnost lokality místního nádraží v Prostějově? Město zve na veřejnou diskuzi na toto téma. Koná se tento čtvrtek od 16 hodin na dopravním hřišti. Návrhy na proměnu představí školáci a vysokoškoláci. Prezentaci nápadů budou mít žáci ze základní školy Edvarda Valenty a budoucí architekti z brněnského VUT. Město dále představí výsledky participativních aktivit a výstupů připravovaných v rámci projektu Urbact. Když zaparkujete, nezapomínejte na brzdu. Včera dopoledne zaparkoval 30-letý řidič na parkovišti v Hinčici pod Sušinou na Šumpersku, ale své osobní auto dostatečně nezabezpečil proti pohybu a odešel. Co se stalo pak?
7: Auto se po čase samovolně rozjelo, projelo celé parkoviště a narazilo zadní části do svislé dopravní značky, kterou vyvrátilo. Fabia dál pokračovala v jízdě přes komunikaci a zastavila se až o protější silniční příkop. Ke zranění osob nedošlo a na vozidle byla škoda odhadnutá na 20 000 korun a na dopravním značení 10 000 korun.
6: Popisuje situaci za policii komisařka Miluše Zajícová.
4: Sport.
6: Tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina se loučí s challengerem v italské Katolice hned v prvním kole. Dalibor nezvládl střet s domácím tenistou Guerrierim. Na turnaji končí po prohře 1-2 na sety.
4: Počasí.
0: Připomínáme, že naše fotbalová repre odehraje páteční zápas na mistrovství světa v mexickém městě Zazopan a tam dnes budou mít relativně podobné počasí jako my tady u nás na Moravě. Víme, jak bude oblačno anebo zataženo odpoledne místy přehaňky a denní teploty mezi 22 a 24 stupni Celsia.
3: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
4: Doprava.
0: Hořící panelák v Olomouci, policie na D1 také na Vyškovsku. Víme, jak se jezdí tady. Jak od nás víte, kvůli požáru paneláku je teď v Olomouci omezen průjezd ulicí Janského. Zasahují tady hasiči. Policie v Olomouci kontroluje rychlost, pásy i telefony za volantem na Brněnské ulici. Další hlídka na 260 km D1 u Kroměříže nebo mezi Vyškovem a Komořany. Jeďte s námi a bezpečně. Hezké dopoledne.
4: Rádio Haná.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
3: Rádio Haná. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Yeah.
2: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: hudební výběr. Jsme taky online na radiohana.cz. Vítáme samozřejmě všechny naše věrné posluchače. Hezké dopoledne, ale zdravíme taky ty, co si nás naladili úplně, ale úplně poprvé. Díky. Každý den pro vás máme na Hané nejvíce zpráv z našeho regionu a taky ty nejlepší tipy. A ty tady budou ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál a bavte se. A do 3 minut je tady Sebastian.
1: Jsme Radio Hana.
2: Hezké dopoledne.
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
5: řeky. Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
11: Koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucii Bílou na Kamínku.
12: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany,

0: Tart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smie.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
2: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Rádio Hana.

Jsme vaše domácí Rádio Haná a vždycky vás pravidelně taky bereme za tou nejlepší kulturou, za tou nejlepší zábavou v našem regionu. Cože? Vy jste ještě neviděli Ďábel nosí Pravdu dvojka? Pokračování kultovního snímku dneska dává třeba olomoucké kino Metropol nebo taky Přerovská hvězda. Ano, po skoro 20 letech se vrací ikonická sestava Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci. To je Ďábel nosí Pravdu 2. No a taky víme, kam můžeme vyrazit v Uničově, protože tady ve čtvrtek začíná uničovské kulturní léto. Zažijeme na úvod jedinečný dvojkoncert plný hitů a energie. V Uničově nám totiž ve čtvrtek zahrají legendární Olympik a taky naše oblíbená slovenská kapelka No Name.

0: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
0: Je to gól!
1: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
2: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
1: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
2: To je jasný.
1: S námi jste ve hře každý den.
3: Ale bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
1: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
4: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
6: IM je stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IM je stavby, když chcete, aby se opravdu stavělo.
7: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
8: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
9: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
10: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
11: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
12: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
13: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
14: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
15: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
16: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
1: Radio Haná.
17: Nejlepší hudební výběr.

Tohle je vaše regionální jednička, Rádio Hana. Tady sledujeme dneska požár Olomouci na Janského a taky společně poletíme do vesmíru s prvním českým záložním astronautem Alešem Svobodou. Podrobnosti už za okamžik ve zprávách a na Hané po 11. hodině. Hit za hit.

0: komplet balíček. Rádio Haná, teď je 10.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Začínají zprávy. Kouř nad sídlištěm povel v Olomouci. Hasiči dnes dopoledne zamířili na Jánského ulici. Hořelo tu v bytě ve druhém patře jednoho z panelových domů. Pustili se do likvidace požáru proudem a pomohli obyvatelům.
5: Zraněná byla jedna osoba, tu jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby. Další 14 lidí jsme ze silně zakouřených prostor zachránili ve vyváděcích maskách. Využili jsme výškovou techniku, kterou jsme použili pro monitoring situace. Zásah jsme vedli v dýchací technice, vnitřní i vnější cestou, využili jsme 2C proudy.
4: Popisuje zásah za hasiče mluvčí Lucie Balážová a jaká je příčina vzniku požáru.
5: V bytě došlo k zahoření baterie elektrokola, která se v tu chvíli nabíjela. Od ní se potom požár rozšířil do dalších prostor. Všechny byty jsme ve spolupráci s policií České republiky prošli, zkontrolovali a všechny obyvatele jsme bezpečně vyvedli. Škoda se bude blížit ke 3 milionům korun.
4: Doplnila za hasiče Lucie Balážová k dnešnímu požáru v

0: Kamenolobem domě na Janského ulici v Olomouci.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Dnes je úterý a k dostání je nový týdeník Kroměřížska. Čím překvapí? V rubrice Jak to u nás chodívalo můžete obdivovat staré fotografie z Morkovic Slížan. Najdeme tu i rozhovor s tamním starostou Pavlem Horákem. Let českého astronauta do vesmíru je stále skutečnější. Český záložní astronaut Aleš Svoboda by mohl v druhé půlce roku 2027 odletět na stanici ISS. Evropská vesmírná agentura už podepsala dohodu o české orbitální misi. Na ní má Aleš Svoboda plnit prestižní roli pilota. Náklady na misi mají dosáhnout 2 miliard korun, které pokryjí rozpočty rezortů dopravy a obrany. Aleš Svoboda by se měl stát prvním českým občanem na stanici ISS.
1: Sport.
0: A podíváme se na tenisový Challenger do Bratislavy. V těchto chvílích rozehrál svůj úvodní zápas na podniku tenista prostějovského klubu Maxim Mrva. Hraje duel prvního kola s krajanem Martinem Krumichem. Přineseme vám výsledek.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, zatím dál celkem vedro a dusno. Teploty se drží kolem 25, někde to může být i 28. To se ale změní. Během odpoledne to na Moravě můžou rozčísnout přehánky anebo bouřky a pak se taky ochladí na 15 až 18 stupňů. K večeru už by to mělo být bez deště, pršet má zase v noci a také zítra. A zítra prý na teploměru bude maximálně 16 stupňů.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci ještě musíme chvilku počítat s omezením na Janského, kde hasiči dořešují likvidaci požáru v jednom z paneláků. Jinak nehodu máme v Kroměříži, na Moravské. Je to srážka osobáku s dodávkou. Na místě záchranáři. Bouráme také na Šumpersku, v Bludově, v ulici Nová dědina. Je tu zavřený jeden pruh, auto tady bohužel srazilo chodce. I tady máme sanitku. A taky máme hlášené policejní hlídky v Uničově na nemocniční, anebo na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Lepší hudební výběr.

0: www.ivan.cz. I tady zjistíme, že třeba blížence potěší nějaké ty šťastné náhody, anebo že štíři klidně můžou trochu zariskovat. My tady pro vás máme taky dál ten nejlepší hudební výběr. Za chvilkou One Republic, tak hezké dopoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.

0: 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Šrouby a Matice. A co nás teď zajímá nejvíce, to je fotbal.
1: Vteřin. Co všechno se dá na fotbalovém hřišti stihnout za tuhletu krátkou dobu? Možná pár přihrávek, rychlý sprint, instrukce od trenéra, třeba i pěkná klička. A za 10 vteřin se má nově stihnout i střídání. Ano, letošní fotbalové mistrovství světa zavádí novinku proti zdržování hry. Má to fungovat tak, že střídaný hráč musí opustit hřiště do 10 vteřin, a to nejbližším okrajem trávníku. Pokud to nestihne, jeho náhradník si ještě počká a na hřiště vběhne až po další minutě hry. Takže žádné pomalé loučení s fanoušky, s Bohem lásko, já jdu dál, a žádné obcházení půlky stadionu. Co myslíte? Pomůže to tomu, aby se konečně víc hrálo a méně zdržovalo?
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
4: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
9: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
10: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
11: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké.

0: Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna Show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
3: Rádio Hana.

odběr, tak si samozřejmě naladíte Hanou. Díky, že jste s námi. U nás máte každou hodinu taky nejvíce informací z našeho regionu a samozřejmě pravidelně sledujeme i vývoj počasí. Taky víme, že třeba na takové Antarktidě je teď docela vedro. A co to je vedro na Antarktidě? Tak to se dozvíme za chvilku. V poledních zprávách a na Hané po 12. hodině. Hit

0: 56.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
0: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Kde se dá v Olomouci tvořit? Redakce webureport.cz se vydala prozkoumat v novém dílu seriálu Za dveřmi umělce Kreativní centrum Fabrika. Najdeme ho v areálu Cihelny na Nové ulici a je coworkem pro kreativce. Jak propracované je místo, kde si lze upravit kolo, přešít šaty nebo třeba zkoušet s kapelou? To si přečtěte v aktuálním článku o fabrice na webureport.cz. Seriál Za dveřmi umělce vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Bytový boom v Šumperku. Město vyhlásí soutěž na stavbu 90 bytů v areálu bývalé továrny Hedva. Vzniknout tu má i parkoviště se 120 místy. A ještě soukromý investor plánuje 150 bytů na místě bývalého hotelu Moravan. O novince píše Deník. Ve vzduchu visí změna financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší poplatky pro ČT a rozhlas. Místo toho mají dostávat peníze od státu.
4: Pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. To je náš pocit. Nevíme, co bude v pondělí na vládě. Mělo by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
3: Komentuje situaci ředitel ČT Hynek Chudárek. Na ledovém kontinentu je to na mikinu. Nejsevernější část pevninské Antarktidy, antarktický poloostrov, zasáhlo nezvykle teplé počasí. V oblasti již začíná zima a přesto tu vědci hlásí přes den 15 stupňů a v noci 5 nad nulou.
2: Sport.
3: České hokejistky už vědí, jaké budou mít soupeřky na letošním mistrovství světa. Na šampionátu v Dánsku se představí ve skupině A proti Rakousku, Švýcarsku, Německu a Spojeným státům. Mistrovství světa hokejistek se poprvé koná v listopadu, aby lépe zapadlo do kalendáře zámořských soutěží.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že tento týden má být počasí hodně proměnlivé, sluníčko, mraky a pak se můžou objevit i přehánky anebo bouřky, zejména dneska odpoledne. Od středy má pak bouřková aktivita utichnout, s otazníkem je předpověď na víkend. Jinak teploty na Moravě během několika hodin zažijí sešup z letních 25 na 15 až 18 a zítra prý bude maximálně 16 stupňů.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Doprava.
0: Tak je tady naše blesková polední doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci u fakultní nemocnice na Hněvotínské nebo taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Mořice a taky, jak je sjezd na Ivanovice. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana.

0: určitě najdeme už teď na radiohana.cz. Tak se mrkněte a užívejte si s námi dál nejlepší hudební výběr. Za chvilku Roxetim nebo Alex Warren.
1: Radio Hana.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Posloucháte Rádio H.

No, což znamená tisíce běžců v ulicích, spousta omezení, ať už částečné, anebo úplné uzavírky ve městě. No zkrátka, my to nahané velmi pečlivě už teď sledujeme. Po 13. hodině samozřejmě ten nejlepší hudební výběr hned po zprávách, takže jdeme na to.

0: A teď už avizované zprávy i s olomouckým půlmaratonem. Rádio Haná je 12.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Přinášíme vám zprávy a začínáme právě teď. Ve velké běžecké mraveniště se promění tuto sobotu Olomouc. Do centra zamíří asi 12 000 běžců v rámci Matony Running Festivalu. Hlavní půlmaraton, štafety i doprovodné závody hlásí vyprodanou kapacitu. Na startu se sejdou běžci 62 národností. Ze zahraničí nejvíce dorazí Slováků, Poláků a Němců. A více než třetinu startovního pole tvoří místní patrioti z Olomouckého kraje. Start hlavního závodu Olomouckého půlmaratonu je v sobotu v 19 hodin na Horním náměstí. Běžecký svátek tuto sobotu od 15 hodin výrazně omezí městskou hromadnou dopravu. Od 17.30 se postupně zastaví tramvaje 2, 4 a U, které nahradí autobusy. A od 18 hodin se omezení dotkne 12 autobusových linek v trase závodů. Podrobnosti najdeme na webu dopravního podniku dpmo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: O prázdninách klid na základkách a v mateřinkách v Moravské Třebové nebude. Město vloží během letních prázdnin asi 6 milionů korun do oprav svých dvou základních škol a pěti mateřských. Velký stavební ruch čeká základní školu.

0: u kostela, kde vznikne i nová přístavba. Filipíny se vzpamatovávají z jednoho z nejsilnějších zemětřesení za 50 let. Souostroví v pondělí zasáhly téměř 8-stupňové otřesy, které bořily domy. Neštěstí si vyžádalo nejméně 40 obětí a stovky zraněných. Záchranáři pátrají po dalších lidech v sutinách budov. Sport. České fotbalistky mají před sebou nejdůležitější utkání dosavadního průběhu kvalifikace na mistrovství světa 2027. Dnes nastoupí v Cardiffu proti Walesu a ve hře bude první místo ve kvalifikační skupině Ligy B, výkopě v 19 hodin.
1: Počasí. Víme, jak bude. Dneska odpoledne spíše zamračeno. Sem tam se objeví taky přehánky anebo bouřky. A co večer? To nás prý na obloze čeká velká paráda. Ke konjunkci Venuše a Jupiteru se totiž přidá i Merkur. A to se zas tak často nevidí. Pokud bude večer aspoň trochu jasno, vyhlížejte tuhle planetární trojici už za soumraku nad západním horizontem. Jinak v noci a taky zítra prý zase bude trochu pršet a ještě se ochladí. Ve středu bude zhruba jen 16 stupňů.
2: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje v Olomouci na křižovatce Velkomoravská Švajcerová, ano, na té křižovatce u Lidlu, jinak policejní hlídku máme hlášenou v Lutíně na Olomoucké a taky v Prostějově na Konečné, jak je ten kruháč mezi Oby a Teskem. Tak pozor, nejenom na rychlost, ale třeba taky na mobily a pásy. A my už vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: jsou to ty nejlepší 80ky v 8 a pak taky ty nejlepší 90ky v 9. My zdravíme všechny naše věrné posluchače, ale třeba taky zdravíme ty, co nás ladí úplně poprvé. Dál si hrajeme nejlepší hudební výběr. V téhleté hodině vás taky vezmeme na jeden cyklovýlet na Jesenicko, tak poslouchejte dál a těšte se.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
2: Posloucháte Rádio Hana.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
4: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
6: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: Láska je láska.
8: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
9: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Pivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Pivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
13: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.

0: taky tu nejaktuálnější dopravu. Doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na ulici Volkrova a taky na Přerovské. Hlídka je i na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jde kolem Nemilan, nebo v Lutíně na Olomoucké a také v Prostějově na Konečné. Ať už jedete kamkoliv, šťastnou cestu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio.

0: třeba zaskočí nějaké jídlo. Ano, může se to stát. Schválně, dokázali byste si v takové situaci poradit? My se na to mrkneme určitě zítra, touhle dobou, a dneska už od nás ty nejlepší tipy na ty nejlepší cyklový lety v našem kraji. Společně teď vyrazíme na Jesenicko.
1: Pro nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Právě teď startujeme další seriál tipů na cyklový lety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
3: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
2: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
3: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak dále pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
2: Co všechno po cestě uvidíme?
3: V Lipové lázní se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové, a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Palneo Park, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
2: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
3: Když pojedete z toho Lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky, dáli, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou, říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím dojel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně zvyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
2: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu Jan Machovský. Naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
5: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
7: Nebojte se.
6: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
8: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil.

0: 10% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Tady je Rádio Hana.

0: Tak poslouchejte dál. Máme pro vás i počasí a dopravu a po 14. hodině tady u nás na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Sting. Bude taky Taylor Swift.

0: Posloucháte Rádio Hana, teď je 13.55.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.

0: Jdeme na další zprávy. Přísný zákaz vstupu do vody nyní platí v biocentru u Vrbátek mezi Prostějovem a Olomoucí. Mimořádné opatření je tu po náhlém úhynu psa, který se tu koupal. Existuje vážné podezření na výskyt nebezpečných toxických synic v místě, píše o tom Deník. Jak by mohla vypadat budoucnost lokality místního nádraží v Prostějově? Město zve na veřejnou diskuzi na toto téma. Koná se tento čtvrtek od 16 hodin na dopravním hřišti. Návrhy na proměnu představí školáci a vysokoškoláci. Prezentaci nápadů budou mít žáci ze základní školy Edvarda Valenty a budoucí architekti z brněnského VUT. Město dále představí výsledky participativních aktivit a výstupů připravovaných v rámci projektu Urbact. Když zaparkujete, nezapomínejte na brzdu. Včera dopoledne zaparkoval 30-letý řidič na parkovišti v Hinčici pod Sušinou na Šumpersku, ale své osobní auto dostatečně nezabezpečil proti pohybu a odešel. Co se stalo pak?
1: Auto se po čase samovolně rozjelo, projelo celé parkoviště a narazilo zadní části do svislé dopravní značky, kterou vyvrátilo. Fabia dál pokračovala v jízdě přes komunikaci a zastavila se až o protější silniční příkop. Ke zranění osob nedošlo a na vozidle byla škoda odhadnutá na 20 000 korun a na dopravním značení 10 000 korun.
0: Popisuje situaci za policii komisařka Miluše Zajícová. Sport. Vítězně vstoupil na tenisový challenger v Bratislavě hráč prostějovského klubu Maxim Mrva. V prvním kole podniku vyzval na antukovém kurtu krajana Martina Krumicha a zvítězil 2-0 na sety a postupuje do osmifinále challengeru.
2: Časí. Víme, jak bude, zatím dál celkem vedro a dusno. Teploty se drží kolem 25, někde to může být i 28. To se ale změní. Během odpoledne to na Moravě můžou rozčísnout přehánky anebo bouřky a pak se taky ochladí na 15 až 18 stupňů. K večeru už by to mělo být bez deště, pršet má zase v noci a také zítra. A zítra prý na teploměru bude maximálně 16 stupňů.
3: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum.

0: CZ.
1: Doprava.
2: Zdravíme za volant, je tady naše rychlá odpolední doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na ulici Volkerova, taky v Dubu nad Moravou, na Tyršově nebo na dálnici D46 na exitu Držovice. Hlášenou máme taky nehodu na Olomoucku na trase Své Sedlice Přáslavice. Jde o havárii dvou osobáků. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.

0: hýbali svietem. Futbalový šampionát. Italské léto. Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody.
0: Proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: dělat něco pro dobrou věc, tak se vlastně už tento pátek můžeme zapojit do olomoucké štafety na vozíku v parku. Zábava pro celou rodinu a budou mimochodem i koncerty. Jinak máme pro vás akce v celém našem regionu, v Litovli, na Sovinci, ve Velkých Losinách. Ono se totiž pořád něco děje. A to nejlepší za měsíc červen najdete už teď na radiohana.cz. Za malou chvilku taky Lucie, anebo zpěvačka Pink a my jedeme dál.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Nodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
4: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
5: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci.

0: držíme zakázky v pohybu.
1: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: začátky 90. Díky moc, že posloucháte, moc si vážíme, že vždycky ladíte Rádio Hana a za chvilku posíláme kapelu Krištof. Hlásíme taky aktuální čas, je 14.40 a sledujeme dění v našem regionu.
1: O čem se píše?
0: Jak už od nás víte, blíží se Matony Running Festival, známý také jako Olomoucký půlmaraton. Bude to už tuto sobotu. Otázka zní, jaké bude o víkendu počasí. Budou pak na trati osvěžovací místa a kropící vozy a kolik toho asi tak závodníci vypijí. I na to nám odpoví Olomouc.cz. Taky víme, kde budou kvůli olomouckému půlmaratonu úplné anebo částečné uzavírky. Víc už teď na report.cz v sekci doprava. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba přehled možností, kam můžeme přihlásit naše děti, pokud z nich chceme mít sportovce. A je tu i rozhovor se starostou Morkovic Slížan Pavlem Horákem. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
8: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
9: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
10: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
11: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic. Dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
12: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
16: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
17: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
18: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší

0: Na Hané si teď hrajeme ty nejlepší osmdesátky s kapelou Pet Shop Boys, mimochodem celou hodinu. 80 v 8, každý večer, takže pokud milujete songy, na kterých jsme vyrůstali, tak večer je na Hané dost zajista váš. Pokračuje úterní odpoledne, teď už s kolegyní Louškou, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Martio, zdravím také posluchače.
0: Tak my jsme samozřejmě v éteru, ale jsme i na Facebooku a tam teď aktuálně řešíme jedno téma, co vlastně dneska začíná v našem regionu.
1: Ano, začíná samozběr ve Skrbni.
0: Ve Skrbni jahody. Ale ano. Ono to může být třeba i jinde, ne?
1: Jako ano, samozřejmě. Ale dneska to začíná zrovna jako tam. Ale myslím si, že jinde už to třeba zahájili, takže někde už sbíráme dávno. Ale dneska jsme začali sbírat ve Skrbeni a já se tam chystám zítra, Marťo.
0: Jestli tam ještě nějaké jahody zůstanou. Přátelé, vy zůstaňte rozhodně na Hané, protože po 15. hodině hrajeme dál.

0: to je ono. Zprávy, počasí, doprava. Pro vás máme všechno. Rádio Haná, teď je 14.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Začínají zprávy. Kouř nad sídlištěm Povel v Olomouci. Hasiči dnes dopoledne zamířili na Jánského ulici. Hořelo tu v bytě ve druhém patře jednoho z panelových domů. Pustili se do likvidace požáru proudem a pomohli obyvatelům.
1: Zraněna byla jedna osoba, tu jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby. Dalších 14 lidí jsme ze silně zakouřených prostor zachránili ve vyváděcích maskách. Využili jsme výškovou techniku, kterou jsme použili pro monitoring situace. Zásah jsme vedli v dýchací technice, vnitřní i vnější cestou, využili jsme 2C proudy.
0: Popisuje zásah za hasiče mluvčí Lucie Balážová a jaká je příčina vzniku požáru.
1: V bytě došlo k zahoření baterie elektrokola, která se v tu chvíli nabíjela. Od ní se potom požár rozšířil do dalších prostor. Všechny byty jsme ve spolupráci s policií České republiky prošli, zkontrolovali a všechny obyvatele jsme bezpečně vyvedli. Škoda se bude blížit ke 3 milionům korun.
0: Doplnila za hasiče Lucie Balážová k dnešnímu požáru v panelovém domě na Jánského ulici v Olomouci. Lidé houfně vstupují do armády. Od začátku roku nabrala 1400 vojáků. Jejím cílem je získat během roku 1800 rekrutů a 450 členů aktivních záloh. Nyní má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce záložáků.
2: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku.
0: Komentuje situaci ministr obrany Jaromír Zuna. Sport. A podíváme se na tenisový Challenger do Bratislavy. V těchto chvílích rozehrál svůj úvodní zápas na podniku tenista prostějovského klubu Maxim Mrva. Hraje duel prvního kola s krajanem Martinem Krumichem. Přineseme vám výsledek.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude. Víme, že tento týden má být počasí hodně proměnlivé, sluníčko, mraky a pak se můžou objevit i přehánky anebo bouřky, zejména dneska odpoledne. Od středy má pak bouřková aktivita utichnout, s otazníkem je předpověď na víkend. Jinak teploty na Moravě během několika hodin zažijí sešup z letních 25 na 15 až 18 a zítra prý bude maximálně 16 stupňů.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
3: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady.

0: Víme o nehodě v Olomouci na Komenského, je to kousek od mostu, jde o ťukanec tří osobáků a je tady teď silnější provoz. Bouráme taky v Olomouci na Přerovské. Jinak policejní hlídku máme hlášenou na trase Prostějov Dub nad Moravou, jak je ta odbočka na Hrdibořice a nebo přímo v Prostějově na Kojetínské. A komplikace máme teď odpoledne v Lutíně na Olomoucké kvůli požáru domu. Ulice je tady uzavřená, pro kamiony je stanovená objížďka už od kruháče v Hněvotíně, osobáky jedou přes sídliště. Tak ať už máte namířeno kamkoliv, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na piknik Prostě piknik. První komunitní snídani, která se uskuteční v Prostějově ve Smetanových sadech. A jak to bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině.
2: Radio Hana,
1: Skyrock
2: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
2: Stáhněte si aplikaci Radio Hana do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte,
2: užívejte.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horký žeslíže. Artbeat 18. června, industriální prostor BOV na ulici k mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa je, že sa radovať smie.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tady je Radio Hana. La

Rádio Haná. Hrajeme oficiální song k mistrovství světa ve fotbale 2026. Tohle je Jelly Roll a Karin Leon s hitovkou Lighter. Na Rádiu Haná.

0: Počítejte.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Praha Kinometropola nebo Přerovská hvězda. Po 20 letech se vrací ikonická sestava Meryl Streep, Annie Hathaway, Emily Blunt. A taky víme, kam vyrazit v Uničově. Ve čtvrtek začíná uničovské kulturní léto. Zažijeme jedinečný dvojkoncert plný hitů a energie. V Uničově už ve čtvrtek zahraje naše oblíbená kapela No Name a taky legendární Olympic. Takže se máme rozhodně na co těšit. My už chystáme další rena švédské duo Roxette, taky One Republic a v další hodině mrkneme na fotbalové mistrovství světa.
1: Je to to!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun.

0: je 14. června.
1: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
8: Tady je Rádio Hana.

0: je 15:56.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz

0: přinášíme vám zprávy a začínáme právě teď. Ve velké běžecké mraveniště se promění tuto sobotu Olomouc. Do centra zamíří asi 12 000 běžců v rámci Matony Running Festivalu. Hlavní půlmaraton, štafety i doprovodné závody hlásí vyprodanou kapacitu. Na startu se sejdou běžci 62 národností. Ze zahraničí nejvíce dorazí Slováků, Poláků a Němců. A více než třetinu startovního pole tvoří místní patrioti z Olomouckého kraje. Start hlavního závodu Olomouckého půlmaratonu je v sobotu v 19 hodin na Horním náměstí. Běžecký svátek tuto sobotu od 15 hodin výrazně omezí městskou hromadnou dopravu. Od 17.30 se postupně zastaví tramvaje 2, 4 a U, které nahradí autobusy. A od 18 hodin se omezení dotkne 12 autobusových linek v trase závodů. Podrobnosti najdeme na webu dopravního podniku dpmo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: O prázdninách klid na základkách a v mateřinkách v Moravské Třebové nebude. Město vloží během letních prázdnin asi 6 milionů korun do oprav svých dvou základních škol a pěti mateřských. Velký stavební ruch čeká základní školu u kostela, kde vznikne i nová přístavba. Filipíny se vzpamatovávají z jednoho z nejsilnějších zemětřesení za 50 let. Souostroví v pondělí zasáhly téměř 8-stupňové otřesy, které bořily domy. Neštěstí si vyžádalo nejméně 40 obětí a stovky zraněných. Záchranáři pátrají po dalších lidech v sutinách budov.
1: Sport.
0: České fotbalistky mají před sebou nejdůležitější utkání dosavadního průběhu kvalifikace na mistrovství světa 2027. Dnes nastoupí v Cardiffu proti Walesu a ve hře bude první místo ve kvalifikační skupině Ligy B. Výkop je v 19 hodin.
1: Počasí.
2: Ve středu bude na Hané převládat oblačná až zatažená obloha a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Ve čtvrtek začne srážek ubývat, postupně se ukáže i sluníčko a teploty se budou držet kolem 16 stupňů. Podobná změna počasí čeká i velkou část střední Evropy. Ochlazení a srážky dorazí i do Rakouska, Polska nebo na Slovensko.
3: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si už

tu nám hlásíte aktuálně v ulici Komenského. A vážnou nehodu řešíme na D35, a to na trase Olomouc-Mohelnice mezi exity Mohelnice-Jih a Mohelnice. Je to tady neprůjezdné z důvodu havárky osobáku. Rádio Hana.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební

0: Premiér od Dytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
2: řeky. Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
4: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Jahody, jahody.
7: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
8: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
9: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
10: Rádio Hana.

0: 13. června užijí Smetanovy sady v Prostějově akcí s názvem Prostě piknik komunitní snídaně. Od 9 do 12 hodin se prostor kolem altánu u hradeb promění v místo sousedských setkání, dobrého jídla, hudby a pohodové atmosféry. Primátora města Prostějova Františka Jury se ptáme, co si pod pojmem komunitní snídaně mohou lidé představit.
1: Je to vlastně velmi jednoduché. Přijdete do parku, vezmete si deku, sednete si s rodinou nebo s přáteli, dáte si něco dobrého a strávíte příjemné odpoledne mezi ostatními lidmi. Někdo si může přinést vlastní snídaní, někdo si dá něco od partnerů akce a někdo také může přijít jenom posedět a užít si skvělou atmosféru. Důležité je, aby se lidé cítili dobře a aby si prostě mohli užít trochu jinak než obvykle. Tak si přijďte prosím všichni užít společně první komunitní snídaní v Prostějově. Všechny vás zveme.
0: Říká primátor města Prostějov František Jura. Děkujeme. Více na webu Prostějov.eu.
2: Na Rádiu Haná si užíváte dál jen ten nejlepší hudební výběr. Za chvíli Jennifer Page nebo Ava Max. A zatímco vy posloucháte, my zjišťujeme novinky z připravujícího se mistrovství světa ve fotbale, kde si letos dají pořádný pozor na to, aby se hlavně hrálo víc než zdržovalo.
0: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
3: 10 vteřin.
4: Co všechno se dá na fotbalovém hřišti stihnout za tuhletu krátkou dobu? Možná pár přihrávek, rychlý sprint, instrukce od trenéra, třeba i pěkná klička. A za 10 vteřin se má nově stihnout i střídání. Ano, letošní fotbalové mistrovství světa zavádí novinku proti zdržování hry. Má to fungovat tak, že střídaný hráč musí opustit hřiště do 10 vteřin, a to nejbližším okrajem trávníku. Pokud to nestihne, jeho náhradník si ještě počká a na hřiště vběhne až po další minutě hry. Takže žádné pomalé loučení s fanoušky, s Bohem lásko, já jdu dál, a žádné obcházení půlky stadionu. Co myslíte? Pomůže to tomu, aby se konečně víc hrálo a méně zdržovalo?
0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů. Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
7: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
8: Nebojte se.
7: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
1: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
4: Jsme Rádio Haná. Hezké odpoledne.

0: Johana, je 16:57.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na další zprávy. Přerov přispěje 5,5 milionu korun na odhlučnění dálnice D1 u Dluhonic. Obyvatele od prosincového otevření dálnice obtěžuje rázový hluk a rány z mostní estakády. Vedení Přerova proto schválilo dotaci pro ředitelství silnic a dálnic na technickou úpravu mostního závěru, která hluk utlumí. Poskytnutí peněz budou 15. června definitivně schvalovat zastupitelé.
5: Jak by mohla vypadat budoucnost lokality místního nádraží v Prostějově? Město zve na veřejnou diskuzi na toto téma. Koná se tento čtvrtek od 16 hodin na dopravním hřišti. Návrhy na proměnu představí školáci a vysokoškoláci. Prezentaci nápadů budou mít žáci ze základní školy Edvarda Valenty a budoucí architekti z brněnského VUT. Město dále představí výsledky participativních aktivit a výstupů připravovaných v rámci projektu Urbact.
6: Když zaparkujete, nezapomínejte na brzdu. Včera dopoledne zaparkoval 30-letý řidič na parkovišti v Hinčici pod Sušinou na Šumpersku, ale své osobní auto dostatečně nezabezpečil proti pohybu a odešel. Co se stalo pak?
7: Auto se po čase samovolně rozjelo, projelo celé parkoviště a narazilo zadní části do svislé dopravní značky, kterou vyvrátilo. Fabia dál pokračovala v jízdě přes komunikaci a zastavila se až o protější silniční příkop. Ke zranění osob nedošlo a na vozidle byla škoda odhadnutá na 20 000 korun a na dopravním značení 10 000 korun.
6: Popisuje situaci za policii komisařka Miluše Zajícová.
2: Sport.
5: Vítězně vstoupil na tenisový challenger v Bratislavě hráč prostějovského klubu Maxim Mrva. V prvním kole podniku vyzval na antukovém kurtu krajana Martina Krumicha a zvítězil 2-0 na sety a postupuje do osmifinále challengeru.
2: Počasí.
0: V roce 2014 jsme 9. června naměřili teplotní rekord přes 34 stupňů Celsia. Letos je ale počasí výrazně umírněnější. Během úterního odpoledne bude na Hané přibývat oblačnosti a hlavně k večeru se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Teploty se pohybují kolem 20 stupňů. Ve středu už čekáme podstatně více oblaků, déšť nebo přehánky a také ochlazení. Odpolední maxima se budou pohybovat jen kolem 18 až 20 stupňů Celsia.
8: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Doprava.
0: Osobák narazil do svodidel mezi Olomoucí a

0: 5 na trase Mohelnice Olomouc mezi exity Mohelnice a Mohelnice Jih. Už by to tady ale mělo být průjezdné. A zpomalit se nám vyplatí i v obci Napajedla v ulici Nádražní. Tady na vás číhá policejní hlídka. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Takže pokud rádi vzpomínáte na hity, na kterých jste vyrůstali, tak si nás rozhodně nalaďte i dneska po deváté. Nás teď čeká George Ezra, také D-Dream a nebo No Name, tak držte vlny.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz. Láska
6: je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
15: Tohle je Rádio Hana.

0: Vanessa Williams za vaše rádio Hana, za chvíli nás čeká Sombr, Duren Duren a taky Anaka. Já doufám, že nás ladíte při domácí pohodičce a nebo že už aspoň domů za chvíli míříte. Dnešní počasí láká úplně k tomu si pustit večer nějaký ten pěkný film a já si myslím, že dneska by to měli být Piráti z Karibiku. Slaví totiž Jack Sparrow.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je úterý 9. června, narozeniny slaví herečka Natalie Portman a nebo herec Johnny Depp. Svátek má Stanislava, tedy každá Stáňa a právě dnes je den kačera Donalda. Tahle kreslená postavička slaví už 92. narozeniny a dobře ji zná i Chandler ze seriálu Přátelé.
3: Když to je divný?
4: To já nevím.
3: Kačer Donald nenosí kalhot. Ale když vyjde ze sprchy, pokaždý má ručník kolem pasu. Chci vědět, jaký to má smysl.
2: Ať jste v úterý 9. června v naprosté pohodě, přeje Kačer Donald i vaše věrné Moravské rádio.
1: Rádio Hana, kalendárium.
5: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
6: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
10: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
11: Na luskni.cz to jede. Vyber

0: 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: FetMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
7: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Tanaka a její song Nebe, tak to máme momentálně zamračené, sluníčko vystřídalo mraky a nejspíš to tak bude asi i zítra. Podrobnosti si rozhodně povíme v počasí a ve zprávách mrkneme, kde se dá v Olomouci tvořit. Hit za

0: rána, je 17.54, neseme vám zprávy dřív než ostatní.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Kde se dá v Olomouci tvořit? Redakce weburport.cz se vydala prozkoumat v novém dílu seriálu Za dveřmi umělce kreativní centrum Fabrika. Najdeme ho v areálu Cihelny na Nové ulici a je coworkem pro kreativce. Jak propracované je místo, kde si lze upravit kolo, přešít šaty nebo třeba zkoušet s kapelou? To si přečtěte v aktuálním článku o fabrice na webu report.cz. Seriál Za dveřmi umělce vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Bytový boom v Šumperku. Město vyhlásí soutěž na stavbu 90 bytů v areálu bývalého

0: Vychovatelnost do budoucna.
1: Komentuje situaci ředitel ČT Hynek Chudárek. Na ledovém kontinentu je to na mikinu. Nejsevernější část pevninské Antarktidy, antarktický poloostrov, zasáhlo nezvykle teplé počasí. V oblasti již začíná zima a přesto tu vědci hlásí přes den 15 stupňů a v noci 5 nad nulou. Sport. České hokejistky už vědí, jaké budou mít soupeřky na letošním mistrovství světa. Na šampionátu v Dánsku se představí ve skupině A proti Rakousku, Švýcarsku, Německu a Spojeným státům. Mistrovství světa hokejistek se poprvé koná v listopadu, aby lépe zapadlo do kalendáře zámořských soutěží.
2: Rádio Hana. S námi máte přehled i v úterý. Počasí.

0: oblačné počasí, déšť a také citelné ochlazení. Teploty zůstanou většinou pod 20. Pranostika nám říká, že svatá Margita vodí léto do žita. Na letní teploty si ale po středečním ochlazení budeme muset ještě chvíli počkat. Na trase z Olomouce na Přerov pozor na policejní hlídku, a to na D55 hned na exitu Velký Týnec. Policie na vás číhá také ve Zlíně na třídě 3. května anebo na D1 na trase Přerov Ostrava za exitem Lipník nad Bečvou Loučka. Nehodu nám hlásíte také z Vyškova na ulici Brněnská, havaroval osobák a jezdíme tu Kyvadlově. A dořešovat se stále může také nehoda mezi Olomoucí a obcí Přáslavice. Tak hlavně opatrně.
1: Rádio Hana.

0: červnové novinky Rádia Hana.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Hana, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10.
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Hana pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: úterní podvečer. Sluníčko nám dneska zapadá až kolem 9. večer, takže den ani zdaleka nekončí. Ve výsledku máme ještě několik hodin na to vyrazit třeba na posezení s přáteli, zahrát si doma s dětmi deskovku, něco uklidit a nebo si dát zasloužený relax na gauči. Tak ať už strávíte dnešní večer jakkoliv, laďte k tomu náš nejlepší hudební výběr. Čeká nás Lady Gaga, Seal i Imagine Dragons.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hodinou
4: řeky. Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
5: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
6: Rádio Hana.

0: Výlety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
1: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem

0: Co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i...

0: počasí.
1: Ve středu bude na Hané převládat oblačná až zatažená obloha a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Ve čtvrtek začne srážek ubývat, postupně se ukáže i sluníčko a teploty se budou držet kolem 16 stupňů. Podobná změna počasí čeká i velkou část střední Evropy. Ochlazení a srážky dorazí i do Rakouska, Polska nebo na Slovensko.

0: aréně a na druhém koncertním večeru to povýšila ještě o level výš a dala si na ostří nože jako duet s Evou Farnou. Tenhle song se teď díky tomu zase zpívá napříč generacemi a proto nesmí chybět ani na rádiu Hana. Tady si hrajeme dál jen ten nejlepší hudební výběr, čeká nás třeba Five, One Republic, Meatloaf a hlavně za chvíli od 8 naše 80ky v 8 budeme vám hrát zase jenom to nejlepší z 80. let a to celou hodinu. Tak držte vlny.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po 9.
1: Jedině na rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
4: Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: je 14. června.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
4: A teď pozor! Extrémně výhodný.

0: O čem se píše?
1: Jak už od nás víte, blíží se Matony Running Festival, známý také jako Olomoucký půlmaraton. Bude to už tuto sobotu. Otázka zní, jaké bude o víkendu počasí. Budou pak na trati osvěžovací místa a kropící vozy a kolik toho asi tak závodníci vypijí. I na to nám odpoví Olomouc.cz. Taky víme, kde budou kvůli olomouckému půlmaratonu úplné anebo částečné uzavírky. Víc už teď na report.cz v sekci doprava. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba přehled možností, kam můžeme přihlásit naše děti, pokud z nich chceme mít sportovce. A je tu i rozhovor se starostou Morkovic Slížan Pavlem Horákem. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana. Jsme Rádio Hana.
2: Hezký večer.

Lisa, vaše rádio Hana, které ladíte doma, v práci nebo v autě. Zdravíme vás, ať se kdekoliv a všude vám posíláme jenom to nejlepší z 80. let. Právě teď jsou tady naše 80 v 8. Až do 9 večer pro vás vybíráme ty nejlepší songy z 80. Takže nesmí chybět, aha, také Phil Collins, Alien, Paul McCartney, Jimmy Nail a nebo Diana Ross. A teď už oblíbený Michael Jackson. Tak to pojďme dál nezdržovat. 80 v 8 na rádiu Hana běží právě teď.

0: přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa je, že sa radovať smie.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Haná.
7: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Radio Hana, to je ta nejlepší komunita posluchačů.
1: Děkujeme vám za to. Radio Hana.

třeba taky Boyzone. Teď už ale chystám Lightning Seeds, tak si užívejte dál úterní večer s námi, hlavně taky s našimi devadesátkami v 9.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
3: Rádio Hana. 90 v 9.

Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je úterý 9. června, narozeniny slaví herečka Natalie Portman anebo herec Johnny Depp. Svátek má Stanislava, tedy každá Stáňa, a právě dnes je den kačera Donalda. Tahle kreslená postavička slaví už 92. narozeniny a dobře ji zná i Chandler ze seriálu Přátelé.
2: Když to je divný?
3: Já nevím.
2: Kačer Donald nenosí kalhot. Ale když vyjde ze sprchy, pokaždý má ruční kolem pasu. Chci vědět, jaký to má smysl.
1: Ať jste v úterý 9. června v naprosté pohodě, přeje kačer Donald i vaše věrné Moravské rádio.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: první dobu nevykračuješ, začínáš až na druhou. Počkáš si na ní, jasný?
1: Už jsem ti říkala, že tyhle tance neumím.
0: Tak 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Právě teď startujeme další seriál typu na cyklový lety po našem kraji. Nechejte se inspirovat, bereme kola, helmy a vyrážíme objevovat místa, která stojí za to projet. Na telefonu Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Honzo, dneska vyrážíme na moravskou stezku kolem Jeseníku, takže kudy přesně pojedeme a pro koho je tahle trasa ideální?
2: Budeme vyjíždět z Jeseníku, což je sever našeho kraje. Z Jeseníku se vydáme přes Lázně Lipová, přes Horní Lipovou, pojedeme přes Lesní bar, který všichni znáte, a pak po vrstevnici se dostaneme zpátky do Lipové lázně Jeskyně, pak dále pak do Priznicových lázní a zase zpátky se vrátíme do Jeseníku. A pro koho určeno? Řekl bych pro trošičku zdatnější cyklisty, protože tam máme jeden příkrý kopec k tomu Lesnímu baru, ale myslím si, že zdatnější rodiče s dětmi, ty zdatnější děti by to zvládly na pohodu.
1: Co všechno po cestě uvidíme?
2: V Lipové lázní se můžeme podívat na lázeňský provoz, dále pak uvidíme velice příjemný lesní bar, který se zná už různě z médií. Je to vlastně v lese postavený srub, u kterého si můžete udělat si špekáčky. Pak se vydáme k jeskyním, když bude čas, můžete navštívit nádherné jeskyně v Lipové a pak nás čeká výška na Priznicovy lázně, kde bych určitě doporučil Balneo Park, který je zdarma, a pak se vrátíte zpátky do Jeseníku, kde nastoupíte buď to na vlak nebo na auto a zpátky domů.
1: Co takhle nějaké top výhledy nebo místa, kde se musíme zastavit a jenom žasnout a koukat?
2: Když pojedete z toho lesního baru, tak se dostanete na výhled, který před sebou uvidíte samozřejmě Jeseníky, dáry, ale co bude ještě zajímavější, vlak, který projíždí tím údolím nad Horní Lipovou. Říká se mu Slezský Semmering, kde ta mašinka nevyjede sama, vždy musí být minimálně dvě, protože to stoupání je tak vysoké, že si ty mašinky musí pomoci, aby ten vlak byl vlastně tím údolím dojel. Což je nádherná scenérie. A pak, když přijete do Priznicových lázní, tak uvidíte nádherně z vyhlídky celý Jeseník a celé jeho údolí.
1: To jsou na našem rádiu právě teď cyklotoulky Jesenickém a za pozvání a za inspiraci děkujeme koordinátorovi cykloturistiky v našem kraji na našem rádiu Jan Machovský. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
1: Červnové novinky Rádia Haná.
3: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
4: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
3: Je to gól!
1: Výsledky,
4: komentáře,
1: statistiky,
4: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu
4: a taky Itálie.
1: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
4: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
4: hrajte
1: a vyhrajte.
4: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
1: Poslouchejte mezi 9 a 10
4: Procházku pamětí.
1: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
4: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
4: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
4: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
0: Rádio Haná.

0: Posloucháte zprávy. Kde se dá v Olomouci tvořit? Redakce webu Report.cz se vydala prozkoumat v novém dílu seriálu Za dveřmi umělce kreativní centrum Fabrika. Najdeme ho v areálu Cihelny na Nové ulici a je coworkem pro kreativce. Jak propracované je místo, kde si lze upravit kolo, přešít šaty nebo třeba zkoušet s kapelou? To si přečtěte v aktuálním článku o fabrice na webu Report.cz. Seriál Za dveřmi umělce vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Bytový boom v Šumperku. Město vyhlásí soutěž na stavbu 90 bytů v areálu bývalé továrny Hedva. Vzniknout tu má i parkoviště se 120 místy. A ještě soukromý investor plánuje 150 bytů na místě bývalého hotelu Moravan. O novince píše Deník. Ve vzduchu visí změna financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší poplatky pro ČT a rozhlas. Místo toho mají dostávat peníze od státu.
1: Pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. To je náš pocit. Nevíme, co bude v pondělí na vládě. Mělo by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
0: Komentuje situaci ředitel ČT Hynek Chudárek. Na ledovém kontinentu je to na mikinu. Nejsevernější část pevninské Antarktidy, antarktický poloostrov, zasáhlo nezvykle teplé počasí. V oblasti již začíná zima a přesto tu vědci hlásí přes den 15 stupňů a v noci 5 nad nulou. Sport. České hokejistky už vědí, jaké budou mít soupeřky na letošním mistrovství světa. Na šampionátu v Dánsku se představí ve skupině A proti Rakousku, Švýcarsku, Německu a Spojeným státům. Mistrovství světa hokejistek se poprvé koná v listopadu, aby lépe zapadlo do kalendáře zámořských soutěží.
2: Počasí. Ve středu bude na Hané převládat oblačná až zatažená obloha a místy se objeví déšť nebo přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Ve čtvrtek začne srážek ubývat, postupně se ukáže i sluníčko a teploty se budou držet kolem 16 stupňů. Podobná změna počasí čeká i velkou část střední Evropy. Ochlazení a srážky dorazí i do Rakouska, Polska nebo na Slovensko.
3: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Víte, že je dokázáno, že váš oblíbený song vždy navodí příjemné okamžiky ve vašem životě? O hudbě víme téměř vše.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací každý